0: Možno ste niekedy uvažovali o tom, aké by to bolo objednať si upratovaciu službu, keď už toho doma bolo neuveriteľne veľa. A ten bordel sa kopil a kopil a vraveli ste si, ach, čo by to tak stálo, že či si tú upratovaciu službu predsa neobjednám a vlastne nie, urobím si to sám. Predstavte si, že vyskočilo na mňa video, kde hovorí baba o nahom upratovaní.
1: Každopádne vždycky všem i říkám teda ty podmínky. Mm-hmm. Jo, to znamená, že nahý úklid je bezkontaktní, že přijdu, slíknu se, nahá perfektně uklidím. On má vlastně všechny věci na ten úklid nachystaný, takže já potom už jenom se toho chopím a jdu na to.
0: To je neuvěřitelné. Chlapi, teraz sa netvárte, že nepočúvate. Aj keď ste práve teraz možno so svojou partnerkou v aute. ale netvárme sa, že nepočúvate. Napíšte mi na WhatsApp 0905 030 090. Ak si viete predstaviť čisto teoreticky, že by ste takéto upratovanie objednali. Napíšte mi a o chvíľku sa k tomu vrátime.